0: Prodů FM.
1: Prodů FM, teman terbaik kamu.
0: Prodů FM. Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodew FM.
1: Teman terbaik kamu.